0: 鸿鹄的位置还是不错的，中国队只能去悬沾，打不掉应该是。
1: 容易那啥，薄一点就容易相关了。
2: 啊，
1: 头这挂两千上呢。
2: 行。几区？
1: 五区就行。
2: 给。
3: 上马劲儿。
0: 中国队选择悬沾边区的鸿鹄，因为他那颗鸿鹄的位置是藏住了，所以中国队没有办法去打掉他，所以只能去悬沾他。
4: Asi se musíme snažit dát tady dom.
5: OK.
4: Tenhle úhel není moc dobrý.
5: Ale když se fakneme gárat, to není
4: tak špatně. Zlíbečko není tohle potom.
5: Jo.
4: Jo, jasný.
5: Právě. Hele.
3: Asi je vám vůstava stopa.
5: Ale mě zase ne ty gáry, já bych to...
3: Já jsem si musím.
5: No, asi jo, ale... Asi to standardně má do. A když tak jsme to rozmetli, přinější.
0: 现在中国队两颗黄鹄距离圆心最近，但是这两颗黄鹄挨得也比较近，且刚才投的那颗黄鹄还没有藏住，所以杰克队直接打掉。中国队应该是有双飞吧。
6: Jo, ale nebyl tam nemaj.
7: Nebyl by tam s námi neměli, má rol.
6: Má
8: díl, ho se k volím se jít, já to kvíli. To je šíl. Ne,
9: ho ní šlej.
8: Ne, to je šíl.
6: Dá díl, díl ještě.
8: Díl na tato nebo ještě.
1: 再收小半双，再来一点 ，OK。
0: 你看边区的那两颗鸿鹄，刚好是给了中国队一个双飞的角度，看看中国队能不能够抓住。对，这个壶应该是想打甩，磕甩。这次击打没有成功。现在捷克队是有了两分的机会，因为中路是一个完全敞开的状态。捷克队这边继续。可能是要打甩。
6: 你是个被球的，
5: 对
6: 不对？对。Takhle?
7: Takhle jsem rád devítky na komoru, podle mě desítka bude na ten roll.
0: 这颗鸿鹄应该比咱们在左侧的那颗鹄要更近。